1 kg. Nektárinky len euro 49 centov za 1 kg a lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.